Howard sé kuis me sin kinne jihu sa fallestin sé anjem na chore sin na an kapchas Don lochtdrachmis te tjaachdrach og gin die.